jsou tak úzké, že člověk skoro nevěří, že se do nich může vejít automobil, ale Italové o tom příliš nepřemýšlí. Když má auto kola a řidič dostatek odvahy, pokusí se projet prakticky kdekoliv. Tady ovšem doporučujeme spíše menší vůz velký.

každým z nich, za každým z těch pacientů, i když prostě jako to mnoha lékařům splývá, jako že už je to v podstatě, že už je to jenom to, musíš tam, toho se nesmíš nikdy vzdát, aby si v nich přestal

Jsou doprofitovat občany prostřednictvím, i když zase na druhou stranu jsou zatížený sjezdem, který jde přes střed obce, takže ono je takový těžko říct, co je pro ně prostě lepší, jestli teda to, že tam budou mít přes ten

A když jsme popojeli asi o 50 až 100 metrů, tak nějak za tu zatáčku, ne, tak tam bylo příklopů takhle vyskládaných dalších 20 těchto těch maníků, prostě s tím, že tam měli opřený ty kalašníkovy a já nevím co, ne, a to, tak jsme se

na jednom koncertě Tom Jones, Dana Turner, já nevím, kdo ještě, George Harrison, prostě takovýhle hvězdy, Elton John. No a já...

na dvou postelích, na stejném pokoji a řeknou, my jdeme oba na bypass, oběma jsou našitý tři bypassy, z toho ten jeden potom bude žít 15 let a ten druhý 5. Protože záleží na tom, ne jak byl našitý

prostě dělali se různý programy a jednou jsme dělali v Lucerně jako tohleto trio, kde dělal taky Valda.

daří, jako že pořád jako to po těch malých stupincích roste, je vítězství. A jako mě to vlastně dneska o tom mluvíme, že to je jako v podstatě instituce a že to je jako veliký. Já jsem nahoře, to je pravda.

0: Je to tak.
1: Ale neprofituje. Mm-hmm. Když přežije, tak neprofituje.
0: Mm-hmm. My si hodně často ty problémy jako způsobujeme sami, že?

0: ze špitálu.
1: Oni mi zaplatili ubytování v tom kardiocentru.
0: A tam byl ten loskot.
1: Tam byl ten loskot, s tím jsem se potkal a místo toho, abych šel druhý den do Melsungen, do fabriky se